nebude to vtání, sva nebude to vtání. A do teka ti pjo přijá, sva nebude to vtání, sva nebude to vtání.